0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

jeřabin, srdce plné strachu, ztracená duše pláče do peřin, s nadějí zapadlou v prachu.

Jsem vzduch a hračka bez citu. Malý dítě, co si pod peřinou zoufá, schoulený ve svým úkrytu.

0: Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.

a jedni smutný oči na cestu se do nebe ptaj. Kudy se tam jde a jak se v srdci nachází štěstí?

Víte, je to těžké být zavalen velkými problémy. Nebo být najednou velmi vážně nemocen. Ztratit milovaného člověka. Nebo slyšet lékaře, jak říká, už nemůžeme víc udělat. Možná, že někomu z vás se už něco podobného stalo. V těžkých chvílích se modlím k Pánu Ježíši. A když vyslovím jméno Ježíš, naplňuje mne naděje. On mne povzbudí a dá mi novou sílu. Ano, Ježíš je můj Pán, můj mistr, můj spasitel. Je světlo mého života, můj drahý Ježíš.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

Zatím chvilky jsou to jen, kdy moje duše klesá a já přestávám doufat a snad mám se za to i stydět. A tak obracím se kamsi ke hvězdám a prosím o odpuštění a o sílu líp naslouchat a všechno jinak vidět.

O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně. Svými ústy známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Tvé milosrdenství se projeví a potěší.